Tými strany členami má dva glasová, grupa prvá ľubav ništa i tretí pláva tráva zaboráva 13 glasová, evo 14 sa se upravo prekovať sa popojaví už jeden glas i glasbené želia zeleno jezero môže. Čeka, čeka, da se sastanem. 10 je sati 19 minúta, proglasit ćemo hit dana u nastavku koje ćemo sada slušati, a u 10.30 Radio Burza. Ostanite dalje uz nas 97.9.